0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
0: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Hit Radio Kontakt. Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emie Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Michýna.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

lesa hoří rodnej dům, hoří velko statek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou,

0: Rádio Kontakt.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
0: Rádio.

0: vždycky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásné nedělní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ve švýcarském kantonu Obwalden vzniká ve skále obce Lungern jedinečný projekt. Superboháči si tam budou moci v hloubce přes 100 metrů pronajmout 20 až 25 vysoce bezpečných trezorů. Uložiště nabídnou ochranu před zloději i globálními hrozbami a úroveň zabezpečení srovnatelnou se švýcarskou národní bankou. Zatímco tradičním plodinám letos vedra uškodila, jižní Morava objevuje novou zemědělskou radost. Místní klima se mění ve středomořské a fíkovníkům se tu nebývale daří. Mnohé keře jsou plné šťavnatých plodů jako v Chorvatsku nebo Itálii. Změna počasí navíc naznačuje, že by fíky mohly na jižní Moravu v budoucnu nahradit dosavadní symbol tamních sadů, tedy meruňky. A pojďme také na sport. Linda Nosková a Marie Bousková ve finále 4 hry na turnaji v Cincinnati porazili 6-1 a 6-2 belgicko-ruskou dvojici Magali Kempenová a Alexandra Panovová a získali titul. 21-letá Nosková získala druhý deblový titul. 28-letá Bousková ve 4 hře zvítězila na okruhu WTA po 7. a poprvé v sezóně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na hrad Rotštejn míří tradiční šermířské loučení s létem. Návštěvníky čeká historické divadlo, šermířské souboje, zpěvy i příběhy z dávných časů. Představení se konají několikrát během dne. Součástí programu bude také kostýmovaný průvod z Klokočí k hradu. Akce nabídne atmosféru českého ráje trochu jinak.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Neděle nabídne jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle i s přeháňkami. Nejvyšší teploty v Čechách až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
9: Hit Rádio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, doufám, že se vám stávalo krásně. 7:03, neděle 23. a dneska je velmi důležitý den. Víš proč, Pildo?
6: To nevím.
11: Protože ten, díky němuž jsem tady, vlastně na světě, má dneska narozeniny. Můj tatínek. A samozřejmě i někdo z vás, takže přejeme vám všechno nejlepší, i tobě, taťulo, i když asi nejspíš spíš. Každopádně nedělní ráno startujeme právě teď, až se mi z toho zamotal jazyk. No já už to vidím dneska, to vysílání.
9: Hit Radio Kontakt.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin, 10 minut, aktuální čas, s vámi Filip a taky můj kolega, kdo?
1: Filip a taky můj kolega, kdo, si řekla?
0: No, aby ses představil.
1: No Filip, ahoj.
0: Těší mě. Ale v dobré ráno, přátelé, jsme tu oba, tak prosím vás, my už totiž tady víme, jaká bude zima. I takové věci vám v půlce srpna, nebo v půlce srpna, téměř u konce srpna umí říct vaše Hitrádio. Podle předpovědí bude totiž nadcházející zima v Evropě nadprůměrně teplá. A nejvíce se to prostě projeví u nás v České republice. Jakoby nad námi někdo zapomněl zapnutý fén, no, co si budem. El Niño si letos vybral Česko jako svůj hlavní projekt, takže prosím vás, zimní výbava pro rok 2027. Budou kraťasy, tričko, pro jistotu pláštěnka, plavky. Kdyby ten teplý déšť moc třeba stříkal, budete potřebovat fakt deštníky a pláštěnku, jo? Takže klasická česká zima definitivně zemřela a lyžování v nížinách se stává historickým pojmem pro pamětníky.
1: To je škoda, ale protože to je vzpomínka na moje a asi i vaše dětství, posluchači, kde mě táta vlastně nejdřív nosil v ruce a potom mi dělal takový vlek, že vlastně já jsem mu dal hůlky a on mě táhnul nahoru, takže jsem měl osobní vlek a jezdili jsme na kopečku u nás na vesnici, prostě to už teď jako jen tak nepůjde, budete si muset připlatit, jak se říká.
0: Ale když si to vezmeš, tak je to strašně smutný, protože česká zima je nádherná.
1: Ano.
0: Mně se chce plakat.
1: No, já si vždycky vzpomenu na ty ladovský obrázky, že jo, bílá zima, to byla nádhera. A teď bohužel většinou Vánoce na blátě, díváme se tak jako do té přírody a říkáme si, je vůbec prosinec, je vůbec leden, nebo není. Až třeba musíme kolikrát vyjít ven, abychom zjistili, že skutečně ty teploty jsou zimní, ale je to škoda, no. Chtěli bychom zpátky tu krásnou zimu, prostě, kdy jsme se koulovali, stavěli iglu.
0: Ano.
1: A tatínek mě prostě vyvážel nahoru a pustil mě dolů, tam mě zase chytil, že jsem neuměl v obloučky, to bylo jedno.
0: A domů jsme chodili úplně promáčený, no tak já prostě, já nevím, šéf tě asi zabije, ale prostě let it snow, Dean Martin.

0: Hezké dobré ráno, 23. srpen, pár minutek po sedmé. Každopádně pojďme se podívat, co se dneska děje, kdo slaví. Tak to už jsem říkala, slaví můj tatínek narozeniny. A vy ostatní, kteří máte dnešní den také narozeniny, nebo máte jakýkoliv důvod k oslavám, tak užívejte tady a teď jenom to, že jste, protože každý den je prostě důvod k oslavám. A aby toho nebylo málo, tak je opět jakýsi den piškotů. To se mě vrací trošku dětství, co tobě, Fílo?
1: Piškoty jsem dlouho neměla, já je mám spíš spojený s tím, že my jsme u babičky vždycky našemu pejskovi Beníkovi, on měl prostě rád piškoty, takhle ty suchý, tak babička to měla ve špajsce, takže spíš to vnímám jako pamlsek pro pejska a u nás my si to dáváme, když děláme vanilkový puding.
0: No a nebo mě třeba moje babička, ta v Rumburku, mi dělávala piškoty slepený džemem a nebo nutelou. Takový jako dva, víš, a taková hezká, dobrá, sladká.
1: Nadčasový takhle, jo.
0: Svačinka.
1: Tak to jsme neměli u nás.
0: Celý dětství jsem to měla, tak co vy a piškoty, dejte klidně vědět. Taky kdo vstáváte s námi, odkud posloucháte, co děláte a my vám k tomu budeme hrát. Za chvilku Imagine Dragons, Verona a nebo Alex Warren.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Dan Landa, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
6: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
7: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
8: Centrum Babylon.
9: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
10: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Manželský pár při úklidu starého venkovského domu v Normandii narazil na zaprášenou krabici plnou mincí z 19. století. Odborníci později potvrdili, že jde o vzácnou numizmatickou kolekci v hodnotě několika milionů eur. Aukční síň už chystá její prodej. Německý vědec se strojil s pomocí 3D tisku a laseru nejmenší hratelnou kytaru na světě. Nástroj měří pouhých několik milimetrů a jeho struny jsou tenčí než lidský vlas. Přesto na ně lze pomocí miniaturních trsátek zahrát základní tóny a melodie. Americká letecká společnost doručila svému zákazníkovi kufra, který se ztratil během mezináletu v roce 2012. Zavazadlo celou dobu leželo v zapomenutém skladišti jednoho z mezinárodních letišť. Majitel byl v šoku, když uvnitř našel své staré oblečení a tehdejší dobrůdky.

0: Just Like a Phil Fink, Hit Radio s vámi, taky Lea s Filipem, 7 hodin 41 minuty, aktuální čas. Za chviličku před námi One Republic, Poetika, a nebo taky Robin Schulz a Erika Sirola, Speechless, což znamená beze slov, a já občas beze slov zůstávám, když se tady podívám na svého Filipa a občas ztratím slova. A ty si mě teď vůbec neposlouchal, protože papáš.
1: Já jsem tě poslouchal.
0: A máš dobrou snídaní.
1: No já nemám slov, když koukám na tebe, takže nemusím tě ani poslouchat, prostě tady, kdyby to šlo a nebyli jsme v práci, přátelé, tak tady se nemluví vůbec, protože to se nedá prostě s ní tady vydržet.
0: Tady nám už samozřejmě píšou i naši posluchači. Dobré ráno, už o 4 hodin ráno jezdím busem MHD po Ostravě a piškoty jedině do pudinku. Čus Pavel, Pavlíku, tak hlavně opatrně, ať ti to dobře jezdí. Díky, že jsi s náma i na Moravě. No a vy ostatní, mějte krásnou neděli.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
5: Přijďte o prázdninách do IQ Parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ Parku. Více na iqlandia.cz/IQPark.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Čím déle na sociální síti vydržíme, tím více reklam skonzumujeme a tím větší příjmy její provozovatel má. Důmyslných způsobů, jakým sítě upoutávají naši pozornost, je celá řada. Od funkcí usnadňujících zobrazování dalšího obsahu přes notifikace, vtahující nás na síť ze světa mimo ni, až po algoritmy, které nám na základě množství dat o nás samotných servírují na míru sestavený mix příspěvků. Provozovatelé sítí však čelí žalobám. TikTok dostal v USA pokutu přes 8 miliard korun. Meta je souzena pro vytváření závislosti. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která teď činí asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohly využít třeba na chovatele dobytka. Některé teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun. O seno je mimořádný zájem, zásoby se ale tenčí o 2 měsíce dříve, než je běžné. Fotbalisté Slávie v ligovém derby remizovali s Bohemkou 2-2 a po druhé po sobě ztratili body. Obhájce titulu vede tabulku už jen o skóre. Mladá Boleslav v pátém kole porazila Slovácko 2-1 a neprohrála ani pátý zápas nové sezony. Sparta deklasovala Artis 4-0 a poprvé v sezóně zvítězila venku. A Zlín po prohře s Libercem zůstává stále bez bodu. Teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Vydejte se v Rokytnici nad Jizerou na putování za Krakonošovým pokladem. Dětská razítkovací hra zavede malé turisty na zajímavá místa města i okolí. Stačí si vyzvednout mapu v informačním centru, vyrazit na trasu a plnit úkoly. Na konci čeká na každého zasloužená odměna a zážitek z objevování Krkonoš.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dnes bude jasno až polojasno, teď po ránu ještě ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Odpolední maxima v Čechách až 22 stupňů, na jižní Moravě se dočkáte až 25 stupňů Celsia.
10: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, ano, 5 minutek po osmé neděle 23. srpna. Doufám, že se máte krásně podle toho, co nám píšete. Tak vstáváte s námi, pracujete s námi, usínáte s námi. Co víc si přát, než takhle skvělé posluchače. S vámi Lea Filip, pokračujeme až do 13. hodiny a taky spousty skvělých hitů jako teď.
10: Hit Rádio Kontakt.

0: Hezké dobré ráno, 10 minutek po 8. neděle, 23. srpen. S vámi Filip Ale a taky vy naši posluchači. Chodí nám spousty zpráv, děkujeme za ně. A my tady pro vás máme takovou možná inspirující důležitou informaci. Protože ctihodná věkovitá kalifornská univerzita přišla o peníze na výzkum svišťů. A co udělá ctihodná věkovitá dáma, když jí dojdou peníze? Filipe, co tě napadá jako první?
1: To mě fakt nic teď.
0: Fakt ne?
1: Ne.
0: Ani jedna možnost?
1: Ne.
0: Ani nějaká platforma internetová, kde se dají rychle vydělat peníze za něco.
1: OF-ko.
0: Ano, a co tak jako ne. OF-ko?
1: OF-ko je OnlyFans, to kdybyste rádou posluchači, někteří třeba ta starší generace neznali, tak tam prostě ženy můžou prostě nabízet svůj
0: všichni,
1: obsah.
0: Všichni, nejenom ženy.
1: No ale ano, všichni, prostě můžete tam předvést nějakou dovednost prostě a doufat, že vám lidi za to zaplatí.
0: No počkej, no. Ano, sice je to lehtivá platforma, ale... Tahle ta paní místo lehtivých fotek tam dává záběry svišťů, jak se krmí, anebo jen tak prostě koukají. Je to vtipný, je to takový zároveň i zoufalý a upřímně, je to geniální marketingový tah, protože ono to opravdu ty peníze vydělává, ty lidi to zajímá, takže podle mě je to přesný obraz dnešní doby. Buď se staneš virálním na platformě pro dospělé, anebo tvůj projekt prostě skončí v propadlišti dějin, no. Za $5 uvidíte chlupatý zadek a tentokrát je to legální a roztomilý. A ještě to pomůže.
1: A co vymyslíme my teda?
0: Ježišmarja, vypíná mikrofon. Hezké ráno. Vůbec nad tím ani nepřemýšlej, ty jsi se zbláznil.
1: Já tady nainstaluju kamery někam. A budu to prodávat

0: Tři minutky po čtvrt na devět, hezké dobré ráno. Každopádně důležité zmínit, že příští víkend už od pátečních 15 hodin tady bude poslední summer party tohoto letošního roku 2026. Zní to úplně neuvěřitelně, ale budeme vám hrát ty nejlepší hity za posledních 30 let. Pojedeme letní party z éteru Hitrádia pátek, sobota, neděle až do nedělních 18 hodin. Tak rozhodně u toho zůstaňte s námi, protože to bude jedna pecka za druhou. No ale za chviličku už Ava Max nebo Činasky.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Miráž.
2: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hitrádia Kontakt.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Date.
1: Krásné nedělní ráno, pojďme se podívat, co je nového. Švédský podnikatel otevřel uprostřed hlubokého lesa tiché čtenářské útočiště pro milovníky knih. Návštěvníci zde najdou pohodlná křesla mezi stromy a naprostý klid bez signálu mobilních telefonů. Místo je ideální pro každého, kdo si chce odpočinout od schonu velkoměsta. Hasičská stanice v americkém městě Livermore střeží opravdovou technickou raritu, kterou je žárovka svítící bez přestávky již od roku 1901. Její tajemství dlouhé životnosti prý spočívá v jednoduchém ručním vláknu a nízkém příkonu. Pozorovat jezdí vědci z celého světa. A v centru Londýna funguje malá galerie, která shromažďuje výhradně deštníky zapomenuté v metru a autobusech. Návštěvníci zde mohou obdivovat historické modely s vyřezávanými rukojeťmi i bizarní tvary. Většina exponátů má za sebou neuvěřitelné příběhy cest.

0: Damiano David the first time. Hit Radio s vámi. Za chviličku Linkin Park, Miley Cyrus, Sunblock, což já miluju, zahrajeme si na takovou pobřežní hlídku. Mitch Buchanan a Pamela Anderson v porádí Leje a Filipa. To by bylo dobrý, ne, Filo?
1: No tak Pamelu bychom tady měli jednu, že jo, vzhledem k velikosti poprsí. Mitch Buchanan nevím, no, protože on vlastně měl docela jako dobrou formu, že jo,
0: kdysi. Ty jsi blbou, víš to?
1: Ne, no, já jsem David Hasselhoff.
0: Dobře.
1: A už běžím.

0: 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
4: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
5: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
6: Centrum Babylon.
7: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
8: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou neděli je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští investoři v zahraničí objevují novou sílu. V prvním pololetí tohoto roku utratili za komerční nemovitosti ve střední a východní Evropě celou miliardu eur, tedy zhruba 24 miliard korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy. Celkový trh s komerčními realitami v regionu přitom meziročně vzrostl o 6%. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s mazlíčky je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která umožňují pobyty s chlupatými členy domácnosti, tak podle něho mají oproti ostatním konkurenční výhodu. Také podle portálu Amazing Places vyhledávají zákazníci ubytování s domácími mazlíčky častěji než třeba snídani v ceně nebo soukromou výřivku. A pojďme také na sport. Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi v stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopulose utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Dnešní zápas začíná v 19 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Výstava Rudolf II. Ožívá, zve na Liberecký zámek za poznáním života a doby slavného císaře. Interaktivní multimediální expozice představuje jeho vládu, zájem o umění, vědu i tajemnou alchymii. Návštěvníci se přenesou do období renesance a dozví se více o panovníkovi, který z Prahy vytvořil jedno z center evropské kultury.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Dnes očekáváme jasno až polojasno a během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty v Čechách maximum 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
13: Dneska nejsme v práci.
14: Dneska nejsme ve škole.
13: Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
15: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta bude dělat radost dneska někomu z vás, taky Lost Frequency s Gustavo Lima, to jsou hity, které si dáme právě teď, tak hezkou neděli.
13: Hit Radio Kontakt.

0: Čečere. Hezké dobré ráno. My pokračujeme dál, protože pokud někdo z vás doma schovává věc, o které už ani netušíte, k čemu vlastně slouží, tak by mě zajímalo, jestli někdo takový mezi vámi je, Filipe. Protože já si myslím, že v tom naši posluchači nejsou sami, jelikož třetina z nás má doma soukromý archiv nesmyslů anebo oblečení, a to mám přesně já.
1: No, já si spíš vybavím vždycky nějakou takovou krabici s kabelama a ty si řekne, o čeho to je nabíječka, no to nevíme ani. Takže už to třeba do třetího bydlení jsme přestěhovali nabíječku, o který nevíme, čemu patří. Takže úplně to chápu.
0: Dokonce průzkum teď potvrdil, že 35% lidí skladuje totální záhady, přesně jak třeba říkáš, kabely, které nepasují do ničeho, co se vyrobilo v tomto tisíciletí. Je to taková trošku diagnóza a říkáme tomu, co kdyby jednou. Ale realita je vlastně taková, že ty věci jen tiše stárnou a čekají na den, kdy je naše děti vyhodí nebo děti našich dětí do kontejneru. Takže schválně se podívejte na tu krabici v rohu půdy, přesně jak ty říkáš, krabice, kabely, prostě cokoliv takovýho. Tak jsou tam, já nevím, šroubky od nábytku, který jste vyhodili v roce 2012, klíče od zámků, které už vlastně ani neexistují, taky bych našla i takové klíče. Tak prostě rekordmani průzkumu jsou nabíječky z roku 2005. Ty jsi normálně věděl, co já chci tady říct?
1: No, jako ten monitor, abyste jenom vyvěděli, já nevidím, jo, ten, co tam má Leonka naproti, tak ten já nemám. Je pravda, že jsem minule našel nabíječku, takzvaný, myslím, micro USB se to jmenuje, a to už snad žádný mobil nemá, že jo, vůbec, ne, takže vůbec nevím, k čemu to máme, ale taky jsem ji nevyhodil, já vlastně ani nevím, a to je důležitý info.
0: Proč to skladuješ?
1: Přátelé, i víte vůbec, kam se takovýhle věci mají házet, protože do klasický popelnice asi těžko.
0: Aha.
1: Já to zjistím a my vám to ještě možná řekneme, ať
0: každopádně
1: víte.
0: Každopádně já v tom to lítám taky, protože moje garáž není skladiště, je to historické muzeum éry před USB-C, jo, takže tam by se taky našlo spousty skvělých věcí. Dejte vědět, co skladujete vy, a my vám samozřejmě k tomu posíláme další hity. Eva Farná, Miraj, ale teď už Alanis Morissette a Ironic. Hezké dopolko.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, Hit Radio stále s vámi. 3 minutky po 9:15, narozeninová ruleta s nezapomenutelným zážitkem pro dvě osoby dneska. Tak volejte 800 937 937.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, taky narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A kamarádi, dneska ten zážitek je fakt skvělý, tak já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Tady Denisa.
0: Ahoj Deniso, jak pak se máme? A co děláme?
1: Máme, jsme se doma teďka a budeme se asi užívat posledního slunečného počasí.
0: A odkud voláš?
1: Volám ze Štěpánkovic, to je kousek od Opavy.
0: Takhle tak daleko na Moravě. A počasí tam máte fajn ještě? Svítí sluníčko?
1: Máme, ano, máme krásně, takže se to chceme ještě užít, než se nám to úplně pokazí.
0: A kolik je dceři let?
1: Dcera má 3 roky, v listopadu budou 4.
0: Jo, taky takhle malinká beruška. Dobře, prozraď nám, pro koho budeme roztáčet narozeninovou ruletu. Kdo má, měl nebo bude mít narozky?
1: Je to moje maminka, měla včera narozeniny, takže už jsem se snažila dovolat včera, aby se to teda povedlo, takže mám velikou radost.
0: No tak skvělý, jak se maminka jmenuje?
1: Maminka je Romana.
0: Jolana?
1: Romana.
0: Jo, Romana, Romana, dobře, takže budeme dneska roztáčet kolo pro Romanu, tak včera to bylo 22., to je ten datum, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 22. srpna pro maminku Romanu, která oslavila narozeniny. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, však už to znáš. Když si nevybereš, hrajeme automaticky 3., tak jdeme na to.
1: Ano, můžeme, jsem připravena.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Nesmrtelný DJ Bobo a Everybody.
1: No, není to špatné, ale zkusila bych ještě další.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Já mám normálně husí kůži vždycky, když slyším Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: No, i když by mě zajímal ten 3. single, ale myslím si, že tenhle bude asi ideální pro
0: maminku.
1: Že jo,
0: to se tak hodí pro tu maminku.
1: Já si myslím.
0: Navždy tě budu milovat, I Will Always Love You, tak to je krásný výběr. Takže určitě necháváme podle tebe a teď máš ten správný okamžik, aby si mamince Romaně mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak maminku moje milovaná, nevím teda, jestli mě slyší, protože jsou s taťkou někde na cestách, ale přeju ti všetičko nejlepší, hodně štěstička, zdravička, lásky a jsem strašně vděčná za všechno, co si pro nás kdy udělá, ale mě teď, když jsem taky samou maminka, tak si to uvědomuji všechno ještě víc, takže máme tě všichni moc rádi a hlavně, ať je zdravá, do 100 let třeba.
0: To je krásný přáníčko a ty si řekla strašně důležitou věc, že jak jsi sama maminkou, tak si člověk opravdu uvědomí takovou tu hodnotu toho života, tu pravou lásku, tu rodičovskou lásku i starost a ne nadarmo se říká, jo jo, počkej, všechno se ti vrátí na dětech.
1: Je to tak, je to tak.
0: To já si vždycky vzpomenu na svoje rodiče, mami, tati, děkuju, protože Nikolásek taky, ano, syn mi to vrací. I ať už jo, starosti, radosti, prostě cokoliv, to k tomu životu patří. Každopádně krásné přáníčko, my se přidáváme mamince, přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A my tady dneska máme od firmy na zážitky. Můžeš se podívat nejen ty na web, ale i naši posluchači, kde nabízejí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků. Tak tady máme takovou harmonii v okamžiku. To znamená wellness pobyt na Sladovně. Pro 2 osoby v jedinečné atmosféře historického pivovaru se spoustou jídla, pití, ubytováním. Je to v hodnotě 8000 korun.
1: A tak to jsem úplně bez zesluvy, mám
0: Je to fakt jako krásný zážitek, užiješ si pohodový wellness pobyt pro 2 v Černé hoře, je to 4hvězdičková sladovna a myslím si, že to bude mít opravdu všechno se všem všudy, včetně masáží, wellness, odpočinku, relaxu a dobrého jídla a skvělého ubytování. Tak přesně tohle je dneska tvoje.
1: Tak děkujeme moc.
0: Pojedeš s mamčou? Nebo jí to věnuješ, ať mamča jede se svým partnerem?
1: Já myslím, že asi to věnuju s taťkou, ať si užijou, taky potřebuju to.
0: Jasně. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Whitney Houston, I Will Always Love You, letí za tebou právě teď. Ahoj.

0: Mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Se spánky z břidlicových

0: Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, minuta po desáté a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit, zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování peněz. Moderní počítačové hry mohou podle vědců podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Účinky hraní ale nejsou univerzálně kladné, liší se podle pohlaví. Zatímco chlapci často s interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a depresivní nálady. A pojďme také na tenisové kurty. Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati bohužel nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále 4-6 a 1-6. Duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrála na tvrdém povrchu jen za hodinu a 16 minut. Po premiérovém postupu do semifinále turnaje WTA 1000 by se přesto měla posunout ve světovém žebříčku na životní 29. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na hrad Rotštejn míří tradiční šermířské loučení s létem. Návštěvníky čeká historické divadlo, šermířské souboje, zpěvy i příběhy z dávných časů. Představení se konají několikrát během dne. Součástí programu bude také kostýmovaný průvod Klokočí k hradu. Akce nabídne atmosféru českého ráje trochu jinak.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, během dne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty v Čechách až 22 stupňů, na jižní Moravě 25 stupňů Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Krásnou neděli, 3 minutky po desáté. Pokračujeme dál, před námi Jeleni, Touha a Pláč, taky Imagine Dragons a spousty zajímavých informací, kde se za chvilku podíváme na japonské hotely, kde mění pravidla, více se dozvíte prostě za chviličku, radši jdeme hrát, jo?
10: Hit Radio Kontakt.

0: Touha a pláč, Jeleni.
1: Svět zůstal jako dřív.
0: Japonské hotely mění pravidla hry. To jsme zmiňovali v úvodu této hodiny, takže prosím vás, zapomeňte na památky, teď se platí za ticho a tmu. Specializují se na to, aby nabízeli top spánek. To já bych potřebovala všema deseti a tady náš Filip asi taky. Představte si to, že letíte 12 hodin přes půl světa, abyste v Tokiu dělali přesně to, co prostě doma nemůžete. Spali, spali a spali. Mámy na mateřské právě omdleli touhou tam být a představte si osvětlení, které simuluje západ slunce a takové ty nejdokonalejší peřiny, madrace, žádné modré světlo z mobilu, jen absolutní tma a ticho, které v centru měst normálně prostě neexistuje. Já nevím, jak vy, ale já to chci všema deseti.
2: Nebude nějaká soutěž o to tady, že bychom si ji
0: vyhráli
2: pro sebe. Možná bychom vás vzali někoho sebou, ale to bych chtěl vyzkoušet. A třeba na takových 5 nocí bez mobilu.
0: Byť.
2: A tady těch věcí. Ale opravdu.
0: Ano, já taky, na
2: 100%. Bavíme se o tom neustále, že my bez toho mobilu nejsme ani jeden den.
0: Bychom teď právě mohli inspirovat někoho tady z českých majitelů různých hotelů, penzionů, ubytování. Prostě vymyslete něco tady u nás. Já si myslím, že jo, to by mohlo fungovat. Ale co rozhodně funguje, jsou naše hity Gala, Freed from Desire právě teď a taky Rosé a Bruno Mars a Paté. Jsme Hit Radio.

0: Hit Radio stále s vámi a schválně, jestli jste si všimli, že dozrávají ostružiny. Prý jsou zázrakem na krásu, rakovinu i na klouby dokonce. A když toho vypálíte ostružinovicu, tak bude vám to vyrábět i lepší náladu, hele. Jo? Zkuste to, fakt. Takže po práci s košíčkem hurá do lesa na ostružinobraní.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady. Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
6: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady.hlavatý.cz.
7: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
8: Centrum Babylon.
9: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
10: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Where is my husband? Jo, jo, jo. A my se jdeme podívat na Cristiana Ronalda. Až teď svět totiž dostává další detaily o jeho svatbě. Byla to nejsledovanější svatba muže světa fotbalisty Cristiana Ronalda, protože svou Georginu, přátelé, on si ji vzal doma v obýváku. Ježíš, to je tak hezký. Tam, kde prý s dětmi stejně tráví společně nejvíc času, chápete to?
1: No, nepředstavujte si žádnou garzončičku, to je pořádnej baráček, co má Cristiano Ronaldo. No, je to hlavně i pěkný příběh té jejich lásky, že jo? To si ty chtěla říct?
0: Nebo no, no ne, jasně, že mají krásný ten příběh, pojď nám to říct ve stručnosti.
1: No, odehrávalo se to v jeden krásný den v Madridu, kdy takhle ještě Cristiano Ronaldo hrál kdysi za Real Madrid. No a právě ve značkovém butiku, nebudu říkat tu značku, tak dělala Georgina normálně prodavačku. On tam šel si něco koupit, že jo, no a jak psali teď na internetu, zrodila se z toho láska. No a oni se vzali 11. srpna teď 2026 a bylo to na oslavu toho, že 11. srpna 2016 právě Ronaldo potkal Georginu v tom známém obchodě. Takže ona byla normální prodavačka, když v luxusním zboží. No a teď je to paní Ronaldová prostě jako jedno z nejbohatších sportovců
0: světa. To je
1: světa.
0: Jako podle předlohy Pretty Woman a nebo Krásná pokojská, že jo, takové romantické filmy s Jennifer Lopez a nebo s Julie Roberts. A každopádně on má 670 milionů sledujících na Instagramu. Mohl by se ženit třeba na měsíci, prostě Ronaldo může být kdekoliv, ale on si vybere gauč, ze kterého koukají na Netflix. Prostě svatba v obýváku je nejvyšší forma luxu. A znamená to, že už nikomu nemusíte prostě vůbec nic dokazovat. My smrtelníci si bereme půjčky, abychom měli na zámku u koní víc kytek než kámoška a tak podobně. Takže prostě takhle si ti dva řekli ano a Georgina šla dodělat véču a Cristiano třeba 5000 kliků. No. Je to strašně hezký, prostě já mám ráda tyhle příběhy, fakt. A opravdu film Krásná pokojská nebo Pretty Woman se tak jako přelil do té reality. Do Cristiana a Georginy. Tak jim držme palce a tím to vydrží. Teď už poetika a blízko. Hezké dopoledne.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Hit Radio stále s vámi, za chviličku přichází váš čas, kdy budeme hrát hity na přání k vaření. 777 937 777, sem nám napište, co byste rádi slyšeli, co vám zahrajeme a co taky dneska vaříte.
1: Haló, to jsem já, zimní bunda, a musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
2: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
10: Náplně hned.
11: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
12: Ano, na webu lksobě.cz.
11: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
12: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
11: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: Osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
4: A s jednorožci i dinosaury!
3: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, minuta po 11. a další zprávy, vítejte u nich. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Moderní počítačové hry mohou podle vědců podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Účinky hraní ale nejsou univerzálně kladné, liší se totiž podle pohlaví. Zatímco chlapci často s interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a také depresivní nálady. A pojďme také na fotbal. Real Madrid stoupil do nové sezóny vítězně. V úvodním kole La Ligy porazil Espanyol na jeho hřišti v RCDE Stadium a připsal si první 3 body. Svěřenci Joseho Mourinha šli brzy do vedení zásluhou Bellinghama. Domácí ale ještě před přestávkou dokázali srovnat. O vítězství Realu pak v samotném závěru rozhodl Carlos Espí. Svůj oficiální debut v dresu madridského celku si odbyli Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Kukurea, Jan Diomande a také střelec vítězné branky. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Vydejte se v Rokytnici nad Jizerou na putování za Krakonošovým pokladem. Dětská razítkovací hra zavede malé turisty na zajímavá místa města i okolí. Stačí si vyzvednout mapu v informačním centru, vyrazit na trasu a plnit úkoly. Na konci čeká na každého zasloužená odměna a zážitek z objevování Krkonoš.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
8: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty v Čechách až 22 stupňů, na jižní Moravě se dočkáte až 25 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: Hity na přání k vaření startují právě teď. 60 minut budeme hrát to nejlepší, co si přejete vy, naši posluchači. A k tomu, když nám napíšete, co dneska vaříte, baštíte, tak budeme jenom rádi. Můžeme se tak inspirovat všichni vzájemně. Takže 777 937 777.
11: Hit Radio Kontakt.

typický letní song Sean Baker, Hey, Hi, Hello. 10 minutek po 11. hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady posluchačka. Ahoj Leonko, dneska vařím polévky z kotrče a k tomu vepřovou panenku ve smetanové omáčce. Všechny zdravím do rádia a ráda bych si nechala zahrát nějaký pěkný letní hit. Tak co třeba Kaoma a Lambada? A vy si pište dál.

0: Teenage Machine bylo pro Haničku z Hradce Králové, která si o tento song napsala. My pokračujeme dál. Chtěli jste U2 One, bude Miraj Summer Love a taky si já, tak máte se na co těšit. No a co bude dál, je opět na vás. Takže si pište a taky dáme prostor někomu z vás volajících.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
5: Mikové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hitrádia Kontakt.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

11 hodin 36 minut aktuální čas, my hrajeme hity na přání jenom podle vás. A já si teď dovolím zahrát jednu píseň podle mě, protože já jsem pár dní zpátky zažila opravdu smutný zážitek, který se bohužel děje, patří k životu a možná si to ani neuvědomujeme, ale jeden den tu jsme a druhý den prostě tu už být nemusíme. Tak si prosím vás dnes, já nevím, na chvilku se všichni zastavme, podívejme se kolem sebe, na lidi, které máme rádi, na obyčejné maličkosti, které bereme jako samozřejmost, na slunce, hudbu, smích, kávu, přátelé, rodinu, na tenhle právě probíhající den, teď a tady, protože opravdu jeden den tu jsme, druhý už nemusíme a právě proto bychom si víc měli vážit toho, co máme dneska a já bych tuhle píseň, která za malý okamžik přijde, poslala Nikolce, která tady s náma bude pořád a ta její hvězdička bude svítit. Celine Dion, My Heart Will Go On, jedna z jejich nejoblíbenějších písní. Tak tady je i pro vás všechny naše posluchače Hit Rádia. Krásné dopoledne.

0: Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno.
2: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou neděli za minutku, 12. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Minimální mzda se od ledna zvýší o 2500 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle nové makroekonomické prognózy ministerstva financí. Nejnižší možný výdělek při 8-hodinové pracovní době tak bude odpovídat 44,5% průměrné mzdy, což je dosud nejvyšší podíl v Česku. Na polích v Česku se může v budoucnu zvýšit podíl soji. Jedná se totiž o plodinu, které vyhovují vyšší teploty. Navíc má soja širší využití, podobně jako například řepka. ČTK to řekl prezident Agrární komory Česka Jan Doležal. Někteří zemědělci už podle něj začali soju v posledních sezónách ve větší míře pěstovat. Ve šlágru druhého kola ženské Fortuna ligy rozhodla včera zápas dvou vítězů úvodního víkendu Sparta. Ve vyrovnaném utkání zdolala Liberec 3-1. V dalších zápasech porazila pražská Slavia Ostravu 6-0, Slovácko Brňanky 1-0 a stejným výsledkem skončilo i utkání Prague Raptors z Plzni. Brno a Plzeň dosud neskórovali a zůstávají bez bodu. Slavia a Sparta vyhráli oba dosavadní zápasy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Výstava Rudolf II. Ožívá zve na Liberecký zámek za poznáním života a doby slavného císaře. Interaktivní multimediální expozice představuje jeho vládu, zájem o umění, vědu i tajemnou alchymii. Návštěvníci se přenesou do období renesance a dozví se více o panovníkovi, který z Prahy vytvořil jedno z center evropské kultury.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: Dnes počasí o poznání lepší než včera, bude oblačno až polojasno, k večeru místy až jasno, teploty v Čechách až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Dvě minutky po pravém poledni, dobrou chuť, pokud právě obědváte. Před námi je spousty skvělých hitů, skvělá muzika, která nám zvedá náladu, protože jak říkám já, hudba je lék na všechno. Tak si užijte dnešní den a já posílám Pink anebo Teddy Swims.
8: Hitrádio Kontakt.

Nedělní odpoledne na Hit Rádiu v plném proudu a představte se, že my mluvíme prý čím dál tím méně. Podle nové studie mluvíme čím dál méně, kde za 15 let klesl průměr zhruba z 16 000 slov na 12 700 slov denně. No, je to podle jakýchsi vědců, odnášejí to hlavně hovory doma, vůbec se mě neptejte na to, kde, kdo a jak na tohle přišel, ale prostě to tak je, jsou různé statistiky a v roce 2005 se u stolu řešilo všechno, dnes se v půlce věty zasekneme, protože nám prostě pípne notifikace, to je tady Facebook, Instagram, WhatsApp a tak podobně, tak prostě ztrácíme trénink, no? A pak přijdete na rande, na pivo a po 10 minutách zjistíte, že takzvaný small talk bolí víc než hnusná angína. Tak vemte si, jak dneska neradi telefonujeme a všechno si vlastně říkáme už přes SMSky, tak za chvilku budeme v restauraci jen ukazovat na obrázky a bučet, abychom náhodou nepřekročili denní limit. Nevím, jak je to u vás, já bych byla ráda, kdyby, já nevím, to bylo jako dřív, kdy jsme si psali dopisy, domluvili se na pevné datum a hodině a všechno prostě platilo. Ach jo, mělo to svoje kouzlo. Jdeme hrát další muziku.

0: Přátelé, kamarádi, už přesně za týden v pátek úderem 15. hodiny až do nedělních 18. hodin vám budeme hrát téměř 3 dny v kuse nejlepší letní hity za posledních 30 let. To znamená, že tady bude poslední summer party v roce 2026, pak už jenom Vánoce, že jo? Ale to je ještě daleko. Takže těšte se, protože úderem 15. hodiny v pátek to odpálíme a tak společně oslavíme a ukončíme to léto. Tak nezapomeňte poslouchat Hit Radio.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
6: Serviceplus.cz.
7: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné nedělní odpoledne. Taky někdy máte pocit, že je život dneska těžší než dřív? Já bych řekla, že možná trošku jo, co? Stačí si totiž vzpomenout na otázky, které nás trápily v 90. letech. A jeden se nad tím musí prostě melancholicky tlemit, já si nemůžu pomoct. Co třeba, jestli se vrátí Brenda k Dylanovi, anebo jak vypadá Wilson s kutilatýma, no? A taky jestli kámoška večer bude doma, abych ji vlastně mohla zavolat, anebo je lepší takový ten pořad pro teenagery Vega nebo Magion. A kolik fotek z filmu opravdu vyjde a umřu, když nepošlu dál řetězový dopis? Chápete to? Zaspomínáte se někdy takhle? Bude zase ten kluk na X-chatu, se kterým jsme si psali, což byla taková ta první komunikační platforma. A tak dále, a tak dále. A nebo jsou fotoromány v bravíčku skutečné? Nad tím jsem třeba komplet furt já přemýšlela. Tak prosím vás, příští víkend si zaspomínáme úplně všichni. Jak jsem zmiňovala, čekají nás největší letní hity i z 90. Summer Party. Od pátečních 15 hodin až do nedělních 18. Tak rozhodně u toho buďme společně.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

0: This is Metal Switch Up. Switch Up.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.

0: krásně, užijte si ten dnešní den. Pokud nic dělat nemusíte, tak odpočívejte, relaxujte a poslouchejte Hit Radio. Byla s vámi Lea Děnděši, já se s vámi taky pro dnešní den loučím. Za chviličku už naše Káťa, takže se máte na co těšit, spousty skvělé muziky, tak jak to už dobře znáte. A my se slyšíme zase příští týden. Tak se mějte krásně a ahoj!
1: Hit Radio Kontakt. Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
2: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda.

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Městském muzeu v České Třebové se našla pozapomenutá, asi 400 let stará soška Jezulátka ze slonoviny. Teď je vystavená v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské Jezulátko. Krušnohorské řemeslo dostane nový vítr do plachet, a to díky projektu, který má tradiční vzory, ornamenty a výrobní postupy převést do digitální podoby. Zapojí se nejen Česko, ale i Sasko. Jak má vypadat výsledek, řekne mluvčí krajského inovačního centra Karlovy Vary Lenka Mahdalová.
9: Hlavním výstupem projektu má být online platforma v češtině, němčině a angličtině. Bude zahrnovat například videotéku vybraných výrobních procesů, katalogy materiálů a také profily nejméně 40 řemeslných firm z obou stran hranice.
8: Projekt počítá také s propojením řemeslníků, designérů a studentů. Volby v době války představují velké riziko. Pro stát by v současné chvíli byly jako vlna tsunami a rozštěpily by zemi. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjádřil se tak poté, co k uspořádání voleb ještě během nynější války s Ruskem vyzval bývalý ministr obrany Michail Fedorov. No a tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále ve dvou setech. Duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrála na tvrdém povrchu za hodinu a 16 minut.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Dneska nás čeká oblačno až polojasno, k večeru potom místy až jasno, nejvyšší teploty 17 až 22, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13 stupňů. Hezké odpoledne, minuta po 13. S vámi už Kateřina Pechová. Doufám, že máte fantastickou neděli a k tomu Tereza Mašková.
12: Právě vidím nás tak.

Tohle show Green Day, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A také občas vyrazíte s dětmi někam na kopec. Taky u toho posloucháte, a už nemůžu, bolí mě nožičky. Tak ho tam nechte, ať počká, no pokračujte. Ne, jasně, že ne. Jasně, že ne. Každý normální člověk ví, že jasně, že ne. Ale představte si, že jeden tatínek to takhle udělal. A to prosím pěkně při výstupu na Fidži. Ano, japonská hora, víme, jo. Mladší syn byl unavený, navíc tam šli asi v 5 ráno, jo. Tak už nemohl, tak mu dal tatínek sváču a se starším synem pokračoval dál. Jo, mezi tím začalo pršet, jo, teď mlhá, že jo, ráno, super. Naštěstí chlapce našli pracovníci horské chaty, ty zavolali policii a ti našli tatínka, asi o 3 hodiny dál chůze, jo, neskutečný. Tak tatínek se pak samozřejmě strašně omlouval, že to špatně vyhodnotil, tada, a protože to dítě by tam takhle sedělo třeba dalších 7-8 hodin, což jako není úplně málo, že jo, v mlze dešti. Nic, ale aspoň tu svačinu mu nechal, jo, a pokud vás čeká výšlap, držte se. Hlavně teda pohromadě. Neskutečný, co se prostě může stát, no. Hlavně se nenechat rozhodit. Já posílám do uší další hity k hezké neděli. Tohle jsou Temper City, Self Aware.

0: Jennifer Lopez s námi na Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne vám přeju, 1:45. Doufám, že máte trošku pohodičku, venku je moc hezky. Doufám, že si taky užíváte to, jak teď jako i trochu prší, konečně začíná ta příroda zas trošku se nadechovat, že jo? A my taky, co si budeme povídat po těch vedrech. Dneska jsem zrovna četla, že se rozhodně nemusíme bát, že léto nekončí, že nás v září opět čekají nějaký tropy. Tak si užijte ten čerstvý vzduch, dokud ho máme, jo? Co nám nikdy nedojde, to jsou ty nejlepší hity Bruno Mars, taky Shakira nebo Ray Dalton už za chvilku.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
4: Ano, na webu lksobě.cz.
3: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
4: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
3: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky,
8: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ray Dalton a Blood Runnin', posloucháte Hit Radio. No a je to pár dní, co nejstarší osoba světa oslavila narozeniny. 117 let. Tolik je Ethel Caterham. Hele, ona nám totiž samozřejmě prozradila i svůj trik, jak se dožít tak vysokého věku. Co tak sbírám tady ty tipy od starších lidí, nebo většinou jsou to lidi nad stovku, takže můžeme asi říct starých lidí relativně, tak většinou to bylo třeba, jedna paní takhle radila vyhýbat se chlapům, jo, což jako dává svým způsobem smysl. Tuším, že jedna paní ta říkala pivo denně, což je taky docela fajn a myslím, že pro nás Čechy úplně ideální, ale teď tu máme úplně novou radu a od té aktuálně fakt nejstarší paní na světě, takže napněte uši. Nikdy se s nikým nedohaduju. Poslechnu si ho a pak si to udělám po svém. Taková blbost. A vlastně to dává smysl, co? Tak na to zkuste myslet, ale blíží se pondělí, to bývá náročný, tak se inspirujte tady Ethel a třeba budeme všichni jednou spolu stavit, slavit 120. narozeniny. Do uší už k tomu Lenny, která mimochodem chystá, bude vydávat nový album. My si připomeneme 10 let starý Hello. Jdeme na to!

0: Nick Cayman, I Promised Myself. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásné nedělní odpoledne. Doufám, že jak jsme si před chvílí prozradili ten recept na dlouhověkost, což znamená nehádat se, jo, poslechnout si druhýho a udělat si to podle sebe, že jste to neporušili zatím. Pojďme to zkusit vydržet třeba týden. Třeba týden a příští neděli si schválně řekneme, jak se cítíte. Jo, jestli se vám třeba trošku ulevilo, možná se budete cítit i malinko mladší. Jo, uvidíme, jaký účinky to bude mít. Ono, když tomu ještě budete poslouchat tu skvělou hudbu, která prokazatelně má léčivé účinky, hele, uvidíme. Alex Hepburn, Linkin Park nebo Gracie Abrams už za chvilku.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky.

0: na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Dan Landa, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
3: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
4: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
5: Centrum Babylon.
6: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
7: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hitrádia Kontakt.
4: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Například produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině jsou jarní mrazíky, bouřky, sucho a horko. Zemědělcům tak klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
9: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady, a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh se zeleninou je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, za které u nás se zelenina nekupuje.
8: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství letos na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Most Šmejkalka na dálnici D1, který v noci na dnešek uzavřela zátěžová zkouška, je opět průjezdný. Dopravní komplikace na místě nejsou. Uzavírka nejstaršího dálničního mostu v Česku začala v sobotu ve 20 hodin a skončila dnes před 7:30. Firmy v Česku čelily v červenci průměrně přes 2600 kybernetickým útokům týdně, což představuje meziroční nárůst o 17%. Proti červnu je to ale pokles. Tuzemské organizace byly vystaveny více útokům, než je evropský průměr. No a fotbalisté Teplic zabojují od 17 hodin v pátém kole první ligy proti nováčkovi Zbrojovce Brno o třetí výhru. Díky ní by se bodově dotáhli na třetí Liberec. To fotbalisté Pardubic se pokusí ukončit čekání na vítězství. Příležitost mají v utkání v Olomouci, které začne ve 20 hodin.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Dneska oblačno až polojasno, k večeru potom místy až do vyjasnění, nejvyšší teploty příjemné 17 až 22, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Hezké odpoledne, minuta po 14. hodině, přesně doufám, že máte krásnou neděli. Další hity k tomu, teď Poetika.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

Bíbírek za Féteru Hit Rádia, hezké odpoledne. No hele, nepodceňujme bordel. Jo, nemyslím teď takový ty podniky, myslím takový ten nepořádek. Obecně, u Baltu teď totiž našli poklad. Chlap tam uklízel na pláži bordel z moře, jo, což je hrozně hezký. Ten chlap tam nebyl sám, byl tam se svými kámoši Husou Sany, kačerem Birek a pes Kundeliniem. Neptám se, nesměju se, ale je to opravdu tak, jo, zní to jak z nějaký bajky. Každopádně objevil tam obří kus jantaru, třeba za 100 tisíc. Kus jantaru, jo, a podívejte se. Jako fakt je to fantastický příběh, ještě když si vezmete tu sestavu, která to našla, že jo. Tam bych jenom byla opatrná, pokud v tom jantaru náhodou bude nějaký prakomár nebo něco podobného, prosím vás, zahoďte to, jo. Já jenom doufám, že se nám tady nebude nějaký jurský park. Máme těch filmů dost, aby jsme věděli, že je to blbej nápad, jo. Tak jenom, že jestli máte třeba, nevím, někde ve sklepě bordel, jo, v garáži, nebo třeba v lese za barákem, prohlídněte to. Nikdy nevíte, jak drahý bordel to může být. Tomu psímu jménu Kundelinu se nebudu vyjadřovat, jo, prostě každý podle vkusu. Ale chtěla bych být u toho, jak na něj volá. Další hity Coldplay právě teď.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na tři, krásnou neděli, ano. Běží to jak odpočet, nepříjemný, že jo, pondělí se blíží, ale, hele, jo. Za chvilku konec srpna, máme před sebou poslední srpnový týden, což je neuvěřitelný. Se teď začalo spekulovat, jestli nejsou ty prázdniny moc dlouhý. Já myslím, že když se zeptáte dětí, tak řeknou, že ne. Jo, jakože někteří už se možná těší trošku do školy, ono je to po tak dvou týdnech přejde s prvníma opakovacíma písemkama, ale jo, prázdniny jsou skoro fuč. Rodičové, budete si moc oddychnout, učitelky se naopak teďkon polévají svěcenou vodou a doufají, že to bude o něco klidnější rok. Hele, to nemůžeme slíbit, no. Ale co můžeme slíbit, celý ten školní rok u toho budem samozřejmě s vámi. A společně s tím taky ty nejlepší hity. Imagine Dragons, Xindel X nebo ale Farben. To už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons s námi na Hit Radio, hezké odpoledne. Mám tady takový tip na zážitek, na výlet, jo. Můžete vyrazit na Floridu, pokud třeba plánujete, tak se zastavte, prosím vás, v jedné restauraci, kde mají teďkon takovou jako specifickou věc, jo. Je to ve floridském Hollywoodu, mají takovou pikantní novinku. Každé pondělí, první pondělí v měsíci, tam přijdete, jo. Oni vás nejdřív odvedou do koupelny, tam se slíknete, no a pak si užíváte večeři na zí. Jo. Měli tam teďkon dokonce skupinu nudistů, kteří řekli, že to byl zážitek plný elegance. Prostě sedíte, kolem vás jsou, číšníci jsou oblečený teda, jo. Jenom prostě všichni hosti jsou úplně nahatý. A užívají si to jídlo. Ale za mě je to vlastně fantastický. Pokud se nestydíte, tak je to super. Do toho momentu, kdy na vás někdo vyleje polívku, tak se možná něco málo nechte. Ale hele, doma, klidně to dneska zkuste. Jestli vám bude na hýmu chutnat o něco líp. Řekla bych, dejte vědět, ale možná si to nechte pro sebe. Další hity Doushi, Gotye a Kimbra právě teď.

skvělá Miley Cyrus, End of the World. Posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. Hezkou neděli, hezké odpoledne. Říká se, že nedělní odpoledne je jedna z nejhorších věcí v týdnu, protože to víte, jo, vzadu v hlavě to víte, že už za chvíli další pracovní týden. Jo, já vím, je to nepříjemný, ale když proti tomu budete aktivně bojovat a budete předstírat, že se to neděje, jo, tak to bude mnohem příjemnější. Takže ne, žádný pondělí. Normálně prostě nekonečná neděle. Užívejte si to, nohy nahoře, možná je teď čas dát si další kafe a k tomu... Jako fantastický dezert. David Guetta, tedy Swims. K tomu taky Činasky nebo Daša.

0: interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ Parku. Více na iqlandia.cz/IQPark.
1: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!

0: vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s mazlíčky je taková, že už se dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, které toto umožňují, tak mají zajímavou konkurenční výhodu. Plavba Českým Krumlovem je teď pro vodáky bezpečnější. Omezovalo jí bourání a přípravy stavby nového mostu přes Vltavu. Nově ale lodě problematickým místem proplují speciálním autobusem. Pokračuje Hana Dědičová, mluvčí Jihočeského kraje.
10: Původně bylo plánováno, že by vodáci nemohli místem proplouvat a museli by přestaveniště svoje lodě přenášet. Jihočeský kraj proto po dohodě s dodavatelem zvolil takové řešení, aby mohli vodáci bez přenášení lodí pod stavbou mostu bezpečně proplout.
9: Stavba celou rekonstrukci prodraží o více než 4 miliony korun. Čeští investoři začali stále více kupovat komerční nemovitosti v dalších státech regionu střední a východní Evropy. Investovali tam za první polovinu letošního roku přes 1 000 000 000 eur. Loni za celý rok to bylo 1,6 miliardy eur. No a novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. Bývalý český reprezentant na lavičce Viktorie nahradil Martina Hyského, kterého vedení klubu v pátek po nepovedeném vstupu do sezóny odvolalo. Kováč podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s následnou opcí na 2 roky.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
11: V noci nás čeká jasno nebo polojasno, ojediněle se mohou tvořit taky mlhy. Nejnižší teploty 9 až 4 stupňů, na jižní Moravě o něco líp, kolem 11. Zítra jasno až polojasno, ojediněle ráno mlhy, takže pokud budete vyrážet autem opatrně, během dne potom přechodně oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnost stále přibývat. Nejvyšší teploty příjemné 19 až 23 stupňů a na jižní Moravě až 26. Hezké odpoledne, 2 minuty po 3, s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů, teď Michael Šulte.

0: Rihanna dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Takhle po třetí hodině v neděli. Pojďme si dát něco fakt zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Slepice jsou nejbližší žijící příbuzní Tyrannosaurusa Rexe. Ano, každý z nás má nějakýho divnýho příbuznýho.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Je skvělej. Pokáč a Solitér s námi na Hit Radio. Krásnou neděli, 15.15, ještě si stíháte něco přát? Stihli jste? Tak dobrý, uf, to by byl průšvih, samozřejmě to nemůžeme promeškat, takovýhle příležitosti, že už nám nepadají zas ty persejdy nějak extra, tak to musíme nahradit někde jinde. No tak doufám, že ať jste si přáli cokoliv, že se vám to splní. Trošku mám pocit, jako byste si přáli, počkejte. Ty nejlepší hity, cože? No, jestli to tak bylo, tak to samozřejmě splníme. All Time Low a Black Bear, taky Gigi D'Agostino nebo Taylor Swift už za chvilku.
1: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

All Time Low a Black Bear, posloucháte Hit Radio. A takhle, tohle jste asi na svojí bingo kartičce pro letošek neměli, možná je to dokonce bizár týdne, měsíce, no uvidíme, co se vytvoří do konce roku. Prosím vás, musíme za touhle skutečností do Ameriky, kam jinam. Na americkou tísňovou linku teď totiž volal jeden nešťastný pár s velmi zajímavým koníčkem, jo. Oni totiž plánovali se v kostýmu kos, jako zvířátka kozy, tak v kostýmu za kozy, oddávat v lese milostným hrátkám. No, co čert nechtěl, jste kolem lovci, že jo? A ano, viděli pohybující se kozy a jali se pálit. No tak jako pokud si do lesa berete kostým lovné zvěře uprostřed lovecký sezóny, tak si o to samozřejmě trošku říkáte, jo. Tam zase jako na obranu lovců, no, tak jako vidí kozy, tak střílí, že jo. V nemocniční zprávě potom stojí, že zranění jsou sice vážná, ale naštěstí stabilizovaná a že ty kostýmy museli rozstříhat, aby se dostali vůbec k té ráně. Tak prosím vás, dávejte na to pozor. Přece nechcete někomu viset doma nad krbem.

0: Farná Miraj, vzpomeneš si v éteru Hit Radio. Přeju krásné nedělní odpoledne, já vím, neděle, ale hele, bude to dobrý, vemte si tenhle týden, jak to bylo krátký, jo, tenhle měsíček byl krátký, on tenhle rok, teď si to vemte, konec srpna, za chvilku Vánoce a začíná nám opět nekonečný leden. Neskutečný, jako rok 2026 podle mě aspiruje, krom toho, že nejsuší a nejteplejší, tak je na to, že bude nejrychlejší, no. Tak si ho nezapomeňte hlavně pořádně užít. K tomu ty nejlepší hity LP, taky Maroon 5 nebo Roxette už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se budou příští týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů. Vetovali prezident Petr Pavel, schůze začne v úterý dopoledne. Hlava státu zdůvodnila veto novely rozpočtových zákonů mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Olomoucká porodnice přichází s novinkou pro nastávající rodiče, spustila vlastní mobilní baby appku. Více dodá mluvčí fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.
8: Aplikace rodiče provází třemi klíčovými obdobími, těhotenstvím, porodem a šesti nedělím. V první části najdou budoucí maminky doporučení týkající se pohybu, výživy nebo přípravy na porod. Druhá část aplikace se věnuje samotnému porodu a hospitalizaci. A nakonec třetí část je zaměřena na období po porodu a první měsíce života dítěte.
7: Olomouc je první nemocnicí v Česku, která nabízí vlastní komplexní aplikaci propojenou přímo s porodnicí. V Chorvatsku v pátek při pádu malého letadla letícího z České republiky zahynuli dva Němci. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že mrtvými nejsou čeští občané. Nehoda stroje letícího z Olomouce se stala poblíž přístavního města Zadar. No a fotbalisté Teplic zabojují od 17 hodin v pátém kole první ligy proti nováčkovi Zbrojovce Brno o třetí výhru. Díky ní by se bodově dotáhli na třetí Liberec. To fotbalisté Pardubic se pokusí ukončit čekání na vítězství. Příležitost mají v utkání v Olomouci, které začne ve 20 hodin.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: V noci bude jasno nebo polojasno, budou se ojediněle tvořit mlhy, nejnižší teploty 9 až 14, na jižní Moravě kolem 11. No, na mlhy si dejte pozor samozřejmě i ráno, jinak bude zítra jasno až polojasno, až později odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26. Krásné nedělní odpoledne, minuta po čtvrté hodině, doufám, že odpočíváte, nebo že už se úplně odpočatý. Teď Lady Gaga.

Síč, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. A co nějaký letní lásky? Co? Hele, takhle, letní lásky nemusí dopadnout špatně, nenutně. 60 let společného života teď oslavili manželé Příleští z Valašského Meziříčí. 60 let, poprvé se viděli v roce 65 na prázdninovém stanování. To je krásný, jo, prostě ta romantika u ohně, že jo. Ale 60 let spolu? Máte doma něco, co máte už 60 let? Takhle ideálně partnera samozřejmě, ale to nevím, to samozřejmě každý úplně neumí. Jako jasný, ten scénář letní lásky tomu napomáhá, jo. Slaný vzduch, slibování věčné lásky, no a potom už si v září zapomenete odepsat a je konec, že jo. Tak tady ne, tady se to povedlo, aspoň víme, že to jde, jo, dokonce i bez pěti aplikací v telefonu. Takže jde to, tak pokud po něčem takovým ale prahnete, držím pěsti, naději máme. A ty nejlepší songy taky. A kvůli těm se ani nemusíte snažit. Já vám je dám úplně zadarmo. Jo, Avicii a Sandro Cavazza právě teď.

0: Skvělý song plný energie, Zara Larsson na Lush Life na Hit Radio. Krásné odpoledne, 4:15 a v půl to bouchne. Nic, pardon. Ale tenhle for podle mě znáte všichni, jo? Tak věřím, že takovýhle dětinský věci máte taky. Upřímně, vzpomenete si na nějakou takovouhle blbost, kterou jsme dělali jako děti a děláte ji dodnes? Takový to, že jsme dělali tuškou díru do gumy, že jo? Nebo že jste si úplně random prostě dávali gumičky na ruce, aby se vám to tam... Co? Vzpomenete si na nějakou blbost, kterou jste dělali v dětství, v ideálním případě ji třeba děláte dodnes? 777-937-777, to mě zajímá. Pojďte se pochlubit. Dětský blbosti, co? Tomu samozřejmě další hity čekají nás Lost Frequencies, Nickelback nebo Kesha.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
6: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
7: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
8: Centrum Babylon.
9: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
10: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
13: tisku levně.cz.
14: Náplně hned.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Lost Frequencies, posloucháte Hit Radio. Já jsem se vás ptala na vaše blbosti z dětství a vůbec jste mě teda nesklamali, jo. Jedna tady anonymní, v dětství jsem se rýpal v gumě, jako bych těžil v Minecraftu. Kdo má děti, který hrajou Minecraft, tak přesně ví, co tím myslí, jo. Ale jo, ty gumy, si pamatuju, jak jsem pak vždycky doma dostala vynadáno. Co to s tou gumou děláš? Ale to byl tak skvělý zabíječ času, prostě tou tuškou. Pak teda Monča píše, my jako malí holky jsme si barvili vlasy genciálkou. Fialová tekutina s dezinfekčními antibakteriálními protiplísňovými účinky. Fialové bylo potom vše a to vážně jen tak dolů nedostanete. Hele, zase plíseň jste nemohli chytit, že jo? To je taky pozitivní, jo? Že to bylo všechno fialový, no... Co už, čertovém, že? A Zdeněk píše, v mládí jsme ve škole řádili s verzatilkou a stříleli jsme holkám do vlasů papírové kuličky. To si pamatuju, to jsme dělali taky. A hráli jsme na rekord, kdo slečně před náma zasekne nejvíc kuliček ve vlasech. No nic, já si říkám, proč už tyhle věci neděláme. Představte si, sedíte na poradě, jo, a flušete tady po sobě tyhle kuličky. Nebo prostě si rejpete během nudný směny do gumy. Tuškou. No, možná je na čase to zkusit, podle mě jsou to totiž skvělý antistresový pomůcky. Tak zítra v práci zkuste zavzpomínat na tyhle mladý léta a já posílám další hity. Za chvíli Linkin Park a tohle, to jsou Atmo Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Ray Dalton, In My Bones. Posloucháte Hit Radio. A když už jsme se tady takhle vrátili do toho dětství, tak jedna důležitá věc. Prosím vás, příští víkend, máte plány? No doufám, že nějaký ideálně letní, je to poslední, že jo, srpnový víkend. A proto si společně dáme, co? Tam vzadu jsem to slyšela, ano, poslední summer party. Uzavřeme společně léto. Klasicky startujeme odpoledne v pátek 15.00, končíme v neděli 6. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Jo, takže jako soundtrack k závěru léta naprosto geniální. Můžete to promyslet, udělat nějakou party třeba, jo, jakože loučíme se s létem, děti jdou konečně do školy, no a my vám k tomu obstaráme ten soundtrack. Platí? Platí výborně, takže se těšíme, v pátek startujeme. A za chvíli už třeba Damiano David, taky Sia nebo Sunfeld.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yeso!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
10: Ano, na webu lksobě.cz.
9: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
10: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
9: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: Yady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Yady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Yady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na yady.cz.
1: Mami, já mám řidičák!
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, přibližuje mluvčí sdružení místních samospráv České republiky Eva Blahová.
8: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
7: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Angličanům s psychickými problémy mají pomoci centra v bankách či knihovnách. Nebude nutné se do nich předem objednávat, slibuje to vláda. V Anglii se s psychickými problémy potýká každý pátý člověk. No a po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi stříbrných medailí se naše hráčky utkaly minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a dvakrát jim podlehly. Zápas začne v 19 hodin.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: V noci jasno nebo polojasno, ojediněle se mohou tvořit mlhy, nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na jižní Moravě kolem 11. Zítra jasno až polojasno, opět pozor ráno ještě na mlhy, odpoledne potom přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 23 a na jižní Moravě až 26. Hezké odpoledne, minuta po 17. s vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě taky ty nejlepší hity. Doufám, že jste ready. Za chvilku douší Lucie a jejich Amerika. Ale právě teď hvězdné nebe. Tohle jsou Coldplay, tak jdem na to.

Lucie a Amerika. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Na dámy a pánové, je to tak, stáří nám uniká. Normálně se neustále posouvá ta hranice, co je vlastně stáří, jo. Ve středověku byli lidé staří, když jim bylo 40 let. Dneska jsou čtyřicátníci ještě úplný zajdové, že jo, no. Protože třeba před 15 lety považovali lidé v průzkumech za hranici stáří věk 63 let. No a nejnovější studie ji zasazují někam mezi 65. a 73. rokem života. Hele, ještě tak 10-20 let a opravdu budeme jako stáří považovat až tu stovku, jo? Protože ano, když jsme byli malí, tak vemte si, jak starý nám připadali třicátníci. Jak jsme si říkali, jo, v tomhle věku už budu mít všechno srovnaný. Akorát, že vůbec. No, dneska víme, že stáří se posouvá, vzdaluje se nám a dost možná se ho ani nedožijem, ale tak důležitý je si to mezi tím užít, že jo? Tak si to zkuste užít společně s Offenbach.

0: Obyčejně neobyčejný song. Alex Warren, jeho vyznání Ordinary v éteru Hit Rádia. Hezké odpo. Samozřejmě přeju krásnou neděli. Já vím, že teďkon takhle později odpouště to náročný páč. Pondělí je jako blízko, jo? Ale nenechte se vystrašit. Ne, buďte lepší. Hele, viděli jste třeba někdy žraloka, že by si v pondělí stěžoval na to, že je pondělí? Ne. Ne, prostě si plave, kouše lidi, jo, pohoda. Tak buďte jako žraloci, nenechte se vystrašit. No a k tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Pitbull a Chris Brown, pořádný Mejdan, k tomu taky Hozier nebo Hunter X.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: To musíte zažít se Slevomatem je tady a já opět vítám Richarda ze Slevomatu, ahoj.
3: Ahoj, a než přijdu s klasickou dávkou inspirace, tak mám hned na začátek takovou otázičku.
2: Jsem k tvým službám.
3: Víš, co to jsou skotské střiky?
2: Přiznám se, nemám tušení. Podle mě je to teda vinej střik se skotskou, ne?
3: Kamaráde, tak to bys dopad stejně jako já. My jsme byli na hotelu ve Varech a v rámci pobytu jsme tam měli napsaný nějaký skotský střiky. Tak jsme si to dali na večer, že jako pohodička. A reálně jsme šli na ten bar, ať nám to umíchaj. No a týpek se nám tam totálně vysmál a poslal nás do wellness.
2: Nepojde.
3: No, takže tam nás slíkli a dali nám skotský střiky.
2: Počkej, to zní jako děsivě, co to vlastně?
3: Hele, stojíš u zdi a stříkají na tebe střídavě teplou a studenou vodu. Je to docela sranda. Jako.
2: Tomuhle říkám jako skvělá historka.
3: No, tak jsem chtěl říct, že teď na Slevomatu najdete ty nejlepší lázeňský pobyty s extra slevou, jenom si když tak vygooglete nějaký neznámý pojmy.
2: Ano, děkujeme za dobrý tip. Já se teda spíš podívám po nějaký, já nevím, třeba koupeli v minerální vodě nebo tak něco.
3: No, určitě najdeš, ale těch procedur a lázeňských pobytů je teď na Slevomatu spousty, takže můžete zkoušet.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z Brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky, flašky, kufříky,
7: vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hunter X a Golden v éteru Hitrádia. Hezké odpoledne. No teď jedna smutná věc. Prosím vás, opravdových přátel máme o polovinu méně, než si skutečně myslíme. Takže vy si myslíte, že máte dva a ve skutečnosti máte jenom jednoho. No, víceméně. Jedna studie dokonce tvrdí, že těch skutečně opravdových máme v průměru jenom pět. No tak ne jeden, ale pět, no dobře. Ví totiž, že nejsme schopní jich víc jako obstarat, že to nejde, jo, prostě navíc kámošů nemáme čas, protože práce, spánek a takovýhle zbytečný nesmysly, no, takže myslete na ty svoje opravdový kámoše, schválně si, že vám teď přesně, jo, objeví v hlavě takový ty pravý kámoši, ozvěte se jim. A klidně ještě dneska vytáhněte někam ven. Pokud bydlej daleko, tak si dejte drink alespoň přes videohovor. Jo, takovýhle možnosti už dneska to...

0: David Guetta and the Egg. Posloucháte Hit Radio. Pomalu, ale jistě se blíží 18. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek neděle. Těším se na vás už zítra ve 12. Jirka Pelnář bude mít dovolenou, takže se na vás těším pěkně se srdcovkama. Za chvilku si spolu dáme ještě nejnovější zprávy a do té doby třeba tohle. Cash, taky Shawn Mendes nebo Tones and I. Tak buďte s námi, ahoj.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
3: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
2: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
3: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Městském muzeu v České Třebové se našla pozapomenutá, asi 400 let stará soška Jezulátka ze slonoviny. Teď je vystavena v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské Jezulátko. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Například produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině jsou jarní mrazíky, bouřky, sucho a horko. Zemědělcům tak klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
8: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh po zeleninou je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, ve které u nás se zelenina nekupuje.
7: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství letos na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. Bývalý český reprezentant na lavičce Viktorie nahradil Martina Hyského, kterého vedení klubu v pátek po nepovedeném vstupu do sezóny odvolalo. Kováč podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s následnou opcí na 2 roky. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách pak kolem 15.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
2: Ano, na webu lksobě.cz.
1: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
2: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
6: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady @hlavatý.cz.
7: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
8: Centrum Babylon.
9: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
10: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

deny the urge and make the money.

0: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
1: A s jednorožci i dinosaury!
0: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
2: Ano, na webu lksobě.cz.
1: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
2: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
1: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Autokoutek.
0: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz
1: Již 30 let.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
0: Auto Koutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
4: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

You want the whole one, not tell.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas.